0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
3: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
2: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Na muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No, a máme po ptákách.
3: No, ty máš po ptákách.
2: A ty máš zase po kozách.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mu dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak je to, že jsi mu radil.
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na klasiku z poloviny devadesátek. Jedničku mají Rainbow s deskou Stranger in a Soul z roku 1995. Dvojku dostali Uriah Heep a album Sea of Light, taky z roku 1995. Nebo můžete zvolit Whitesnake a desku Restless Heart z roku 1997. Hlasujte na našem webu rockovíradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo,

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes

0: 1000 kilometrů.
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Ráno a brzy dopoledne přechod dešťového pásma od severu k jihovýchodu během dne vyjasnění oblohy na celém území. Maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, vítr západních směrů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Brzké sobotní 5. zářijového dne ráno, řekl jsem to samozřejmě gramaticky úplně špatně, ale z Rock Rádia vás zdraví Martin Melichere a doufám, že se máte dobře. Máme 7. hodinu raní, ať už dneska máte v plánu cokoliv, přeju vám hodně štěstí i s tou rockovou muzikou, co tady pro vás takhle na začátek mám, třeba Dan Landa, ona Soilwork, anebo George Harrison, Got My Mind Set On You.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Coldplay takhle na ráno, Clocks z roku 2002, no Clocks, co máme na hodinách 7.18, ať už vás donutilo vstát takhle brzo v sobotu, cokoliv, věřte mi, a nejste v tom sami. Já tady pro vás mám slušný playlist právě tak na takový ráno, jako je tohle. Pink Floyd High Hopes z roku 94, opravdová klasika, stejně jako Disturb the Light, a nebo Bon Jovi Living on a Prayer z roku 86. A jednou jsem se kdysi dávno, když jsem tuhle píseň slyšel v rádiu v jedné restauraci poprvé, tak jsem se zeptal kámoše, tyjo, co je tohle za super píseň, a i člověk, který vůbec rockovou muziku neposlouchal, věděl, co je Living on a Prayer Bon Jovi, a samozřejmě hned jsem si to stáhnul ještě tehdy, no a poslouchám to doteď, tak pojďte si to poslechnout i se mnou.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: 7.37 na Rock Rádiu Divoký byl jejich Plakala z roku 2000, takže už opravdu 26 let stará věc, kterou se troufám říct, zná opravdu každý. Tři sestry Mexiko, to je taky velmi známá, ještě o rok starší z roku 99, Powerwolf Killers with the Cross, a dáme si Ozzyho Osbourna, zaspomínáme na něj, už je to víc jak rok, co nás opustil, tohle je jeho Dreamer z roku 2001.
1: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte...
5: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
4: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
5: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

us alone.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.

0: už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Z Rock Radio se vám hlásí Martin Melicher, ano, jsem tady pro vás celý dopoledne a doufám, že se máte dobře, že plánujete něco moc, moc fajn. Každopádně my máme 8.01, dáme si píseň na přání, pište mi do Messengeru Rock Radio svůj oblíbený song. Jsem zvědavej, jaký dneska máte rockovej apetit.

0: Mám tu píseň na přání na Rock Rádiu s Martinem. Já jsem tady pro vás celý dopoledne, no a píseň na přání každou druhou hodinu, jako je o svátku a o víkendu zvykem tady v driveu Rock Rádia. A mám tady zprávu od Kuby, který tady chtěl věc, kterou jsem bohužel nenašel, ale pak jeho přání byly Sabatoni. Já jsem tady vybral píseň, teda jestli dovolíš, Kubo, Resist and Bite z roku 2014. Doufám, že Sabatoni máš rád a že i tahle píseň se ti bude líbit. Takže určitě to posílám tvým směrem, ať už dneska děláš cokoliv, rockeři, nebojte se, na koho se nedostalo. Děkuju všem za zprávy a za další dvě hoďky další píseň na přání.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light.

0: Pali od Nirvány z roku 91, úžasná věc samozřejmě. My máme 8.36, tahle píseň je super pro toho, kdo se učí na kytaru a takhle a jsou v začátcích rockeři, kteří tohle dělají. Stejně jako já, je to super do té doby, než zjistíte, že to je opravdu poslední píseň, kterou zahrajete a to jste se ani nedostali k refrénu. No, každopádně my pokračujeme a doufám, že samozřejmě tady hrát na kytaru nebudu, ale mám pro vás Harley na prodej Heart Alone, Anthrax Only, anebo Alice Coopera a jejich Poison.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Během dne dojde k vyjasnění oblohy na celém území České republiky. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásné dopoledne vám přeje Martin Melicher. Vy posloucháte Rock Radio, já jsem tady pro vás celý dopoledne, doufám, že se máte dobře. Jsem tady ve studiu v Praze, koukám ven, ráno samozřejmě pršelo na většině území. Teď už je tady krásně, takže schválně mi dejte vědět, jak je u vás a co máte dneska v plánu. Do Messengeru mi taky můžete napsat, jestli víte, kdo by dneska oslavil 80. narozeniny. Jedna z písní, kterých byl součástí, je z roku 95, Made in Heaven. Schválně mi napište do toho Messengeru, jestli tušíte, kdo by dneska opravdu mohl slavit 80. narozeniny. No a předtím si dáme škvor Fallout Boy anebo Rammstein. No a potom samozřejmě si o tom pánovi, co už bohužel mezi náma není a je v rokovém nebi, něco málo řekneme.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem a tohle byly Queeni Made in Heaven z roku 95, samozřejmě v čele s Freddiem Mercurym, který by dnes oslavil narozeniny, konkrétně 80. A stejně jako řekl, že do 80. by to byla nuda žít, když musel oznámit samozřejmě, že umírá na nemoc spojenou samozřejmě s komplikacemi HIV a AIDS. Narodil se ale v Tanzánii ve Stone Townu v roce 46 5. září, no a jak už jsem zmínil, zemřel 24. listopadu 91 po boku svýho partnera a původně se jmenoval Farrokh Bulsara, kdy si potom už jako mladý začal říkat Freddy. Měl o 4 zuby navíc, to samozřejmě dělalo ten ikonický předkus, ale byť mohl a peníze na to rozhodně měl, tak si nikdy nenechal nic s těma zubama a s čelistí dělat, protože se bál, že by ztratil ten svůj ikonický hlas. A já si myslím, že na tom určitě něco bude. Je to ikona všech ikon, myslím si, že i doteďka je velice relevantní, jak už na scéně toho rockového žánru, nebo třeba co se mody týče. Myslím si, že prostě úžasná, úžasná osobnost, na kterou by se mělo vzpomínat furt a pořád. My si samozřejmě o nich, o Queenech, o Freddie Mercurym ještě něco řekneme, pustíme si je v průběhu dopoledne. Teďko ale pokračujeme, Aleš Brichta, Andílek, Architects, anebo Nightwish, The Phantom of the Opera.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Aleš Brichta, Andílek z roku 96, za mě úžasná věc od mistra předělávek samozřejmě. Hodně lidí říká, že začátek téhle písně připomíná něco od právě kapely Boston, konkrétně Peace of Mind. Není to tak, lépe řečeno, je to tak, že to připomíná, ale nebyla to inspirace. Pokračujeme Green Day, Europe, Aerosmith, Crazy, no a dáme si nějakou tu kulturu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Come here, baby.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Jdeme na počasí na dnešek 5. září. No, během nevyjasnění oblohy na celém území ráno trošku pršelo. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska celý dopoledne. Máme 5. září, jak už jsem říkal, první týden školní víceméně máme za sebou. No a samozřejmě dneska má svátek Boris, takže pokud takovýho rockera znáte, určitě mu popřejte. Já všem Borisům přeju všechno nejlepší k svátku. Vy mi můžete napsat do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Mám tady otevřený Facebook a jsem zvědavej, jaký zprávy a jaký nápady na písně mi pošlete. Předtím ještě trošku inspirace, mám tady pro vás Linkin Park, Gamma Ray anebo Kabáty a jejich Houby magický.
0: Rock Radio.

Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Dáme si teďko píseň na přání tady na Rock Radio. Děkuju všem, co píšete i o víkendu do Messengeru. Jste super. Každopádně mám tady zprávu od Jelči. Ahoj do nejlepšího rádia. Prosím o Alžbětu pro všechny fanoušky téhle kapely. Děkuji. No a já jsem se tady na to podíval a říkal jsem si, tyjo, co já tady zahraju. No a vybral jsem Zastavte motory z roku 2017. Doufám, že se vám to rockeři a fanoušci téhle super kapely bude líbit.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Dave Mustaine, jakožto zakladatel a frontman kapely Megadeth, právě dospívává. Anarchy in the UK, což je samozřejmě cover na punkovou skupinu Sex Pistols. A tohle je věc z roku 88, no a samozřejmě my pokračujeme, rockeři, máme 10.40, doufám, že se máte krásně v sobotu. Já jdu dneska odpoledne na svatbu, takže to se už musím psychicky připravit na všechno možný. Samozřejmě svatba je nádherná věc, ale musí se člověk prostě kontrolovat, no, jako nemůžu tam udělat úplně všechno, co bych chtěl, co se pití týče, že jo. R.E.M., Hollywood and Dead, 12 věci, sbírka z vadlejch růží.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje tour.cz.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
8: Dneska vyjasnění během dne na celém území. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, vítr západních směrů, no a zítra neděle jasno až polojasno, denní maximál 18 až 22.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Rock Radio, rockovej víkend.
8: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, máme krásných 11 hodin 5. září 2026, dneska má svátek Boris, tak určitě Borisovi popřejte, pokud můžete. No a já tady mám tentokrát Queeny Innuendo z roku 91, jelikož Freddie Mercury by dneska oslavil svoje 80. narozeniny, něco málo si o něm řekneme, samozřejmě Queeny si pustíme. Blink 182, Rybičky 48, anebo Journey, Don't Stop Believin'.
7: Radio.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát.

0: Krásná píseň ze stejnojmenného alba Innuendo z roku 91 od kapely Queen, kdy Freddie Mercury, byť věděl, že bohužel bojuje s nemocí, kterou nemůže porazit, tak naplánoval vydání téhle desky právě na rok 91 Innuendo. No a stihnul napsat a nahrát i část desky Made in Heaven, v překladu samozřejmě Vyrobeno v nebi, která vyšla po jeho smrti. A já mu z Rockrádia přeju všechno nejlepší do rokového nebe. Dneska by oslavil 80 let svýho života. Myslím si, že byť nás opustil už před více jak 30 lety, tak jeho osobnost, jeho ikona žijící, žije, jak říkám, dodnes. A ještě jednou z Rockrádia všechno nejlepší Freddiemu Mercurymu. No a my pokračujeme. Vysací zámek, Beast in Black, anebo Toto, Africa.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen jednu korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Vysáči a jejich známka punku, no to snad není možný, ale je, protože tahle píseň slaví už 21 let na scéně a tak ikonická i vypadá, že je mnohem, mnohem starší. My do konce hodiny Red Hot Chili Peppers, Vitacit, Hailstorm nebo Foo Fighters, nějakou tu kulturu si dáme, no a za nějakých 25 minutek budete mít možnost si napsat o píseň na přání. Už teďko můžete přemýšlet, co byste k tomu obědu samozřejmě chtěli, abych vám zahrál. Jinak, kdybyste zítra večer neměli co dělat, tak samozřejmě máme rockovej živák, vy se můžete podívat na rockovýradio.cz, co zahraje od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká roková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Klajnová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Jdeme na počasí. Dneska během dne vyjasnění oblohy na celém území, maximální denní teploty 18 až 22, úplně stejně jasno až polojasno bude zítra, denní maxima 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Krásné poledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher. My jdeme do společnosti.

Poslední hodiny pro dnešek, než sem přijde Adelka, samozřejmě vaše moderátorka, my si dáme píseň na přání teďko, pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song, no a předtím vám pustím třeba Korpiklány, Gabrielu Gunčíkovou nebo Kiss, Psycho Circus. Rock Radio.

0: Scorpions, the best is yet to come. A ano, teďko máme ještě píseň na přání tady v rámci Rock Rádia víkendovýho. No a já tady mám připravenou Metallicu, Hit the Lights. Pro Kubu, který si psal, aby mu to v práci v sobotu líp utíkalo, tohle pro všechny, co musíte makat právě i o víkendu, stejně jako já doufám, že vás to aspoň z poloviny baví, tak jako to baví mě. Jak už jsem zmiňoval, Hit the Lights od Metallicy.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

posloucháte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Rock Rádia vás zdraví, Martin Melicher. Můj čas už se tady naplnil, pro dnešek minimálně, doufám, že vás ještě někdy uslyším, nebo vy mě respektive. Naproti mě už sedí Adélka. Ahoj Áďo.
1: Ahoj Martine.
0: Hele, tak ty se sem určitě těšila, že jo?
1: Těšila jsem se moc, přijela jsem až z Jičína.
0: Až z Jičína, což je taková hodinka cesty?
1: Jo, hodinka 20, no, ale chvilku to trvá.
0: A do práce ses teda jako těšila hodně.
1: Moc jsem se těšila, až zase si zavysílám a promluvím se tady s našima fanouškama a pustím si nějakou skvělou hudbu.
0: A ty nemáš jenom fanoušky, co se týče rádia, ne? Ty máš fanoušky, co se týče zpívání.
1: Jo, mám kapelu Wooden Ships.
0: Wooden Ships, co hrajete?
1: Hele, hrajem takovej alternativní rock, hard rock a někde i blues.
0: Takže by se to tady na Rock Rádiu určitě nestratilo.
1: No já si myslím, že určitě nestratilo.
0: No tak super, no a kdy budete hrát nějaký koncert?
1: Hele, v Praze máme koncert 11. teď září.
0: 11. září, takže to bude vlastně, i když ten den má spíš horší konotaci, tak tohle bude jakoby super den, protože ano. Tady budete hrát. Tak rokaři určitě naskakujte, nabíhejte na Wooden
1: Ships.
0: Ships, samozřejmě já jsem jenom chtěl, abys to doplnila, ne, že bych nedával pozor. Už si to tady, rokeři, my se slyšíme příští víkend zase naslyšenou.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na... Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen...

0: Petr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17:00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
1: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Než rozjedeme naší první rokovou hodinku, tak si pojďme říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
2: Krásnou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele. S Martinem jsme si předali štafetu a společně se slyšíme až do 19 hodin, kdy se společně budeme bavit samozřejmě o Freddiem Mercurym, jelikož dneska by oslavil kulatiny, a to neuvěřitelných 80 let, ale taky si dáme písně na přání od 18 hodin a během dneška spolu vybereme desku z rokovýho referenda. Vy mi už teď můžete psát o song na přání, který si dáme za pár minut, ale ještě předtím posílám Guns N' Roses, Škvory, Boston anebo Offspringy.

0: Píseň Knockin' on Heaven's Door původně napsal a v roce 1973 nahrál slavný Bob Dylan, ale verze od Guns N' Roses vyšla v roce 1991 na jejich legendárním albu Use Your Illusion a jejich pojetí je mnohem rockovější, plný emocí, silných kytarových sol a epického zborového zpěvu. Stala se jedním z největších hitů kapely a trvalou součástí jejich koncertů. Pojďme dál, dáme si song na přání. Tentokrát hraju pro Borise, který má dneska svátek. Jeho žena mu vzkazuje, že ho moc miluje a do dílny posílá jeho oblíbenou píseň Creep.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Wer zu Lebzeit gut auf Erden wird nach dem

0: Kapela YouTube dohrála a my se pojďme podívat, jakou máme nabídku v dnešním rokovém referendu. Zase máte na výběr ze 3 desek a je jenom na vás, pro jakou budete hlasovat. Ale od 19 hodin dneska jednu z desek uslyšíte tady na Rock Rádiu. Jako první tu máme kapelu Rainbow z roku 1995 s deskou Stranger in Use All. Druhá deska patří kapele Uriah Heep 1995 s názvem Sea of Light. No a třetí kapela je Whitesnake 1997 a Restless Heart. Určitě zahlasujte, zatím vede kapela Rainbow, ale ještě se s tím dá určitě hejbat. Creed, John Lennon, Komunál nebo Aerosmith jsou kapely, který vám zahrajou už za chvíli.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palovskevinobraní.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne Vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. I could stay awake just to hear.

0: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořáka.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás čeká zítra, čili v neděli 6.9. Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou a pohodovou sobotu vám přeje Adele. Posloucháte Rock Radio dneska 5.9. Svátek slaví Boris a je národní den sírový pici. No a v téhle hodince budeme mluvit o Freddiem Mercurym, jelikož by dneska oslavil svoje 80. narozeniny. A mimo jiný spoustu rockový muziky, třeba už za chvíli Queenie, Nickelback nebo kapela Seven a píseň Hra s osudem.
0: Rock Radio.

0: Tohle byly Queeni, no a dneska by svoje 80. narozeniny oslavil zpěvák téhle skvělé kapely Freddie Mercury. Největší hudební ikona se narodila 5.9.1946 v Tanzánii a se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem patřil mezi největší zpěváky rockové hudby. Mám tady pár zajímavostí o Freddiem. Málo kdo ví, že než se stal rockovou legendou, vystudoval grafický design a navrhl dokonce ikonický logo skupiny Queen, který v sobě kombinuje znamení horoskopu všech 4 členů kapely. Legendární hit Crazy Little Thing Called Love napsal ve vaně a podle vlastní výpovědi ho skladba napadla za pouhých 10 minut, hned vyskočil, vzal kytaru a běžel do studia, aby ji nahrál, než ji zapomene. My Freddiemu tam nahoru posíláme spoustu lásky, ale hlavně spoustu rockový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC.

0: bej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Halloweeny a než nám začne 15. hodina, mám tady pro vás jak českou, tak zahraniční muziku. Dáme si Noida z jeho písní Poušť, dáme si Manover, dáme si Rolling Stones a jejich In the Stars, ale už za chvíli Nightwish z písní Over the Hills and Far Away.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

should fall in battle. My brothers who fight by my side.

0: Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Sobota 5. září, 3 hodiny odpoledne a vás z Rock Rádia zdraví Adel, vaše víkendová moderátorka. Dneska slaví svátek Boris a svoje 80. narozeniny by oslavil Freddie Mercury. My si dáme v téhle hodince song na přání, takže už si pomalečku můžete psát na Messenger Rock Rádia. A ještě předtím si dáme Bona Joviho, Ara Kainy, Bryan Adamse a nebo už teď Nirvana.

0: tohle byl Bon Jovi a my si teď dáme další song na přání. A protože by dneska svoje 80. narozeniny oslavil Freddie Mercury, dáme si od něj co nejvíc písniček, protože má s kapelou tolik hitů, že to ani nejde spočítat na dvou rukách. My si během dneška samozřejmě Queen ještě několikrát pustíme, ale teď si o písničku Don't Stop Me Now napsal David z Mnichova Hradiště a chtěl by ji věnovat svojí ženě Klárce. Posílám Queeny a hned potom třeba Iron Maiden, Evanescence, Kiss and Dynamite a nebo Tři sestry.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Tohle byly Iron Maiden, který jste mohli naživo slyšet 14. června 2026 na speciálním dni festivalu Rock for People v Hradci Králové. No a co tak koukám, tak kapela teď pokračuje ve svém světovém turné Run for Your Lives 2026. My jedeme dál v naší rockové muzice. Z českého výběru vám zahraje Medvěd a ze zahraničních Judas Priest, Metallica nebo Green Day a Basket Case.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Rock Radio. Co se děje?
0: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Keepa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
7: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.

0: před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
2: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 5. září, 16 hodin a svátek slaví Boris. Mimo to se ale dneska narodil Freddie Mercury a oslavil by 80 let. My se budeme o Freddiem dál bavit, pustíme si Queeny a další rockovou muziku. Vy nezapomeňte hlasovat v našem rokovém referendu, protože už v 18 hodin uzavírám hlasování a pak už se dozvíte, jaká deska to vyhrála. Teď už ale slibovaný Queeny, Dimitri, Papa Roach anebo Meatloaf.
1: Rock Radio.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio, rockovej výrok. Když je to plánovaný, je to nuda. Freddie Mercury.

0: Tohle byla kapela Queen a píseň Crazy Little Thing Called Love, kterou Freddie Mercury napsal v roce 1979 během pobytu v Mnichově, kde Queeni zrovna nahrávali album The Game. No a podle vlastní výpovědi složil během pouhých 10 minut ve vaně v hotelu, aniž by přitom opustil vodu, a hned poté si utekl do pokoje vzít akustickou kytaru, aby akordy nezapomněl. Dneska by tahle rocková legenda oslavila 80. narozeniny a já tu mám pro vás nějaký ty tipy na nejlepší dokumenty o Freddym. První je Freddie Mercury, The Great Pretender z roku 2012. Dokument je zaměřený specificky na Freddieho solovou dráhu mimo Queen a jeho osobní život. Další je Queen Days of Your Lives 2011. Tohle je dvoudílný dokumentární film BBC, který detailně mapuje celou historii kapely od jejich počátku až po vzpomínkový koncert po Freddieho smrti. Obsahuje skvělý archivní záběry a upřímný rozhovory se všemi členy. Pak je samozřejmě film Bohemian Rhapsody, který taky moc doporučuju. Freddiemu tam nahoru posíláme lásku a taky mu za chvíli pustíme trochu tý rockový muziky.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet? A v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Pojďme se podívat, jakou máme nabídku v dnešním rokovém referendu. Zase máte na výběr ze 3 desek a je jenom na vás, pro jakou budete hlasovat, ale od 19 hodin dneska jednu z desek uslyšíte tady na Rock Rádiu. Jako první tu máme kapelu Rainbow z roku 1995 s deskou Stranger in Use All. Druhá deska patří kapele Uriah Heep z roku 1995 s názvem Sea of Light. No a třetí kapela je Whitesnake 1997 Restless Heart. V 18 hodin ukončuju hlasování, tak kdo ještě nedal svůj hlas, nabíhejte na rokový referendum. Za chvíli už Kid Rock, Daniel Landa nebo Avantasia.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání

0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí budeme mít zítra, čili v neděli 6.9. Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno a nejvyšší denní teplota je 18 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Máme 5. září, 17 hodin a svátek slaví všichni, co nesou jméno Boris. V téhle hodince si dáme song na přání, takže vy už si můžete pomaličku psát, jaký máte přání. A nezapomeňte, že už za hodinku nám začíná rok na přání, kdy bude celá hodinka hrát jen a jen podle vás. Taky úderem 18. hodiny ukončuju hlasování na rokovém referendu a vy se tak dozvíte, jaká deska vám od 19. hodin bude dneska hrát. Teď už ale k muzice dáme si Vláďu Šafránka, Red Hot Chili Peppers anebo Škorpiony.
0: Rock Radio.

0: Tohle byl Vláďa Šafránek s písní Vím, že ty víš. A teď už se přesuneme na song na přání Protýnku z Brodu, která dneska stejně jako Freddie Mercury slaví narozeniny. Freddie by oslavil 80. narozeniny a Týnka slaví 30 let a přála by si písničku Čmelák od kapely Divoký Bill. Já ti, Týnko, přeju jen to nejkrásnější a posílám Čmeláka a hned potom kapelu Sweet, Whitesnake a nebo Offspringy.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!

smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Kapela Sweet nám dohrává a já už vím jasného vítěze dnešního rockového referenda. Dneska od 19 hodin vám zahraje kapela Rainbow s deskou z roku 1995, a to Stranger in Use All. Předtím nás ale čeká rok na přání, takže vy už si promýšlejte svoje písně a od 6 hodin to tady společně odstartujeme. Teď ale ještě kapela Ghost, Kiss, U2 nebo Lucie a píseň Rouháš se bohům.
1: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
5: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: vyhrávej v žik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí budeme mít zítra, čili v neděli 6.9. Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno, která čili v neděli 6.9. bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno, no a nejvyšší denní teploty 18 až 20.

0: Je to tady, zase nám to uteklo a já vás zdravím u Roku na přání, kde celá hodinka bude hrát jenom podle vás. Dneska vám od 19 hodin zahraje deska Rainbow z roku 1995, Stranger in Usual, takže se máte na co těšit a my už začínáme. Dnešní Rok na přání odstartovávám Queenama a Davidem Bowiem s jejich společnou písní Under Pressure a hned potom kapela Alice s písní A to tě trochu bolí pro Jirku.
1: Rock Radio.

Tohle byla kapela Alice z písní A to tě trochu bolí pro Jirku. A jedeme dál. Vojta z Dolní Kalný brát nějakou písničku od kapely Skillet a já posílám píseň Awake Alive, ale ještě předtím All Time Low.

Tohle byla kapela Skillet, pro Vojtu z Dolní Kalný. No a my pokračujeme v našem roku na přání. Dáme si kapelu Police a píseň Every Breath You Take pro Terču s Klárkou a hned potom Činavsky a Punčucháče pro Dejva do garáže.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti.
8: Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
10: Bude vejdán.

Tohle byly Cranberries pro partu do Chomutova a já připomínám, že dneska od 19 hodin vám zahraje kapela Rainbow s deskou z roku 1995. Za chvíli už další muzika, a to přesně Dimitri nebo kapela Rammstein. Rock, rock.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr, CZ.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
7: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
8: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Tohle byly Dimitri a s nima já už se s vámi dneska loučím. Dneska od 19 hodin, čili za 10 minut, zahraje kapela Rainbow, kterou jste si vybrali na rokovém referendu. No ale ještě dokonce si dáme Queeny anebo White Lion.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vážná muzika. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Vše pro bagr, CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

slovně stojíš na vlasech, ty začíná sníh tát. Nechám tě tady, nechám tě tady, neumřeš hlady, život tě baví. Lepší časy asi.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Rock z kazeťáků a VHSek.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

totožné pohlaví. Vážení páni, máme mylné zdání, že víme, co je nažhavý. Vážení páni, podle mého zdání,

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti noj, jdi si ho umej, do kličku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, zastav. To je Kája. Ahoj, Kájo. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď. Ne, pojď sám žrát.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: Vypojď nás. Dobré. Pojď taxíkem, jdeme sám žrát.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Víťa, řekni mi něco japonsky.
4: No. Kušico Yamaha Naso Tasha.
3: Co to je?
4: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
3: Víťo.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.